0: kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB. Kde končí signál, my

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: 8 hodin přesně, přátelé, přeju vám krásné pondělní ráno. Samozřejmě i dnes si dáme skvělou muziku, dáme si devadesátky, no prostě budeme si to užívat, jak jen je to možné. Od mikrofonu vás zdraví Roman, budeme spolu až do 12. hodiny, to znamená nějaké 4 hodiny před námi. Jak už jsem říkal, muzika bude skvělá, budu pro vás mít spoustu zajímavých informací z našeho regionu, tedy z Mladoboleslavska, ale také ze světa. Tak za chvilku další muzika a teď zprávy.
1: Bylo 8 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Máme pro vás další aktuální zprávy Rádia MB. V městském koupališti u Jičínské ulice letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše ale bude připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Organizace pomocné tlapky vycvičila za 26 let fungování 300 asistenčních psů, kteří kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Hovoří Jiří Tomášů, který se výcviku věnuje desítky let.
4: Já jsem měl zkušenosti, protože jsem dělal kinologii, prostě ještě na kriminálce, tak jsem měl zkušenosti s ovčákama, jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, a který se docela snadno předává, jo. Když se třeba ve dvou let cvičí, tak potom se během třeba, já nevím, 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Jo. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
1: Sportovní servis.
3: Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je při cestách do těchto destinací obvyklé. Místo jednoduchých letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Největší zájem mezi českými fanoušky je o Mexiko. Takové byly další pondělní zprávy. Hezký 8. červen.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

0: Devadesátky máme prostě rádi. Jsme vaše mladoboleslavské rádio MB a když je hezky pěkně, sem tam prokládáme s nejlepší skvělou pohodovou muzikou, tak to potom prostě chutná. No tohle jsou Måneskin.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: oblíbené pondělí, ale počasí dnes, přátelé, nádherný. Tak aspoň něco, až k večeru čekejme v Čechách od západu přibývání oblačnosti. No a v příštích dnech, pravda, o něco se nám ochladí, počasí se nám trošku pokazí, tak o to více si ten dnešek budeme užívat. Posílám vám aháče.
1: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio

0: Je už 8:45, krásné ráno, tohle byly Bad Boys Blue a teď tu bude Celine Dion, tedy jedna z nejúspěšnějších zpěvaček všech dob. Víte o ní, že se narodila v Kanadě jako nejmladší ze 14 dětí. Je to tak a kvůli chudobě spávala v šuplíku. Tak tady je Celine Marie Claudette Dion.
1: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: přeji. Roman už za pár minut začne dopolední rozjezd pondělní s datem 8. června. Hrajeme si tu nejlepší muziku, včetně těch nejlepších devadesátek. A jsme rádi, že vám občas můžeme pustit i to, co vám třeba jiná rádia prostě nezahrají. No posuďte sami.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Bylo 9 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Máme pro vás další zprávy Rádia MB. Policie České republiky v Mladé Boleslavi zintenzivnila dohled nad neukázněnými řidiči, kteří riskantní jízdou a hlukem narušují noční klid. Jde o reakci na upozornění občanů a podnět, který vzešel z jednání poradního sboru primátora pro bezpečnost. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěc. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta hovoří o financování.
3: Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří, podobně jako třeba podporuje záchranu a rekonstrukci pevnostních měst Jaroměř a Josefov, na to je speciální program na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
0: Sportovní servis.
2: Obránce Slávie Igor Okbu se vážně zranil při tréninku s národním týmem Nigérie na přípravný zápas s Portugalskem. Podle médií má 26-letý fotbalista zřejmě přetrženou achilovou šlachu na levé noze. Další zprávy jsou za námi. Přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hezké dopoledne, ani Rockstar, ani Vič, ani Bobo, ani Tráva, ani Luka, tohle byl DJ Dado na Rádiu MB. Jaký jste měli víkend, přátelé? My s Lukym jsme hráli a moderovali na svatbě, byla velmi povedená i ta následná veselka, takže zdravíme ještě jednou Ivču a Tomáše a gratulujeme. Už jsme to všechno snad konečně dospali a věřím, že je před námi pohodový a úspěšný týden před námi všemi. Medardové dnes slaví svátek, přejeme všechno nejlepší a máme také Světový den oceánů a Světový den boje proti nádorům mozku. To je pondělí, které si užíváte ve společnosti Rádia MB.
1: Natíráš, maluješ, renovuješ, barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB.
4: Posloucháš správně.

0: vodka mizí, ale to by bylo v případě, kdyby to byl těžkej pokondr. V tomto případě tomu tak není. Ale kde vodka mizela, myslím, že v pátek na Valičově bylo zase pořádně veselo. Vystoupila tam kapela Vypsaná fixa, ale také Totální nasazení a Hand Grenade. Teď si dáváme krátkou pauzu a na další koncerty na Valičově se můžeme těšit už 19. června. A bude to zase velký. Tentokrát dorazí Harley, Komunál a Krleš.
1: Radio MB.

0: Tohle byl německý projekt Magic FR, který vznikl v roce 93 a je vlastně jednou z nejznámějších Eurodance formací 90. let. Na Rádiu MB právě teď. No a přátelé, po 20 letech čeká českou fotbalovou reprezentaci mistrovství světa. No a s ním přicházejí peníze, na které česká liga čekala generaci. FIFA pro turnaj 2026 navýšila Club Benefits program na rekordní úroveň. Za každého reprezentanta poputuje do klubu 6 milionů, jen za základní skupinu. Takže třeba Slavia má v nominaci 10 hráčů, to je 60 mega, jen za základní skupinu. Ahoj, tady máš. Plzeň má vlastně v kádru reprezentace 3 hráče a Sparta 2. Částka ovšem může ještě výrazně vzrůst, pokud reprezentace vyhraje skupinu a postoupí do osmifinále. Peníze se ovšem dělí mezi všechny kluby, kde byl hráč registrován v posledních 24 měsících, jo. Takže pokud to vlastníte třeba nějakou přední kopaninu, jo, nebo tady v Boleslavi SKP, Akumu, já nevím, raději si to ověřte, jestli se někdo od vás nedostal až na mistrovství světa. Protože pár kaček by to hodilo.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: Titaniku připluli až k 9:41. V minulém týdnu se v Česku, přátelé, údajně objevila hned 3 tornáda. V Děčíně v pátek způsobilo menší škody, tak čeho se v létě ještě asi tak dočkáme? To nevíme, ale jak bude dnes, to tušíme.
1: Kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
0: Klíďo, kraťásky, holky, krátký sukně, no jasně, jen si provokujte. Bude jasno nebo polojasno k večeru v Čechách od západu. Přibývání obláčnosti a nejvyšší teploty 23 až 27. Za chvíli nás potěší Roxette.
2: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
4: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: bam, bam, já bych řekl spíše bam, bam, bam, takhle rychlý to bylo. V Mladé Boleslavi se uskutečnil pátý ročník pedalfestu Jízera. Řeka Jízera mezi jezem v Podláskách a jezem u Česany ožila během dvou dnů nejen špičkovými sportovními výkony, ale také mezinárodní účastí. Pedalfest to je právě takovej ten sport, jak jedou prostě na prkně a mají v ruce pádla a když to rozjedou, tak to absolutně nechápete. Domácí hvězda nevyhrála, Linda Sirovátková, to je právě někdo, kdo to rozjet vyloženě umí. Obsadila tentokrát třetí místo, ale i tak myslím dobrý, no. První místo brala Anna Kaminská z Polska a mezi muži dominoval Anton Birkicht z Německa. Další zprávy pro nás bude mít Sára, protože se pomalu, ale jistě blížíme k 10. hodině.
1: Špatný signál? My jsme všude. Na

0: bylo 10 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB nabízím právě teď. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Součástí bude supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření projektu je plánováno na polovinu roku 2027. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny se armáda přizpůsobí tempu náborů.
3: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují. Aby splnili kvalifikační požadavky.
0: Sportovní servis.
2: Kanoistka Martina Sadková obsadila v závodě světového poháru ve vodním slalomu v Pražské Troji druhé místo. Za vítěznou Australankou Jessicou Foxovou zaostala o pouhých 28 setin vteřiny. Tereza Knéblová skončila sedmá, Tereza Michalová devátá. Zprávy jsou za námi, na řadě je muzika.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Dobrá zpráva z Mladé Boleslavy, uzavřená část třídy Václava Klementa mezi křižovatkami s ulicemi u stadionu a 17. listopadu by se měla otevřít v sobotu kolem 16. hodiny. Pokud nenastane žádný zásadní problém a podaří se včas správně doladit i světelná signalizace, měla by tak být znovu otevřena pro dopravu třída Václava Klementa v celé délce. Od pondělí 15. června ale nebude možné z TVK odbočit do ulice u stadionu. Tak to jsou dobré zprávy, podíváme se i na silnice, na Mladoboleslavsku nám aktuálně dopravní nehody hlášeny nejsou. Nějaké ty uzavírky samozřejmě máme, pracuje se například na silnici 1/38 u Mladé Boleslavy, je to mezi 33. kilometrem a 18. kilometrem, seká se tráva, no tak na to dejte pozor. Další omezení je také u Nepřevázky, i tam se pracuje, seká se tráva a omezení je také na dálnici D10, konkrétně u nájezdu u exitu 44 ve směru na Turnov, to jsou práce údržby. My vám přejeme šťastnou cestu, za chvilku si dáme regionální muziku, to znamená kapela Generace, Básník, jojo, je to tak?
1: Stěna šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
2: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
3: Hudba z našeho regionu.

0: jsem mluvil v dopoledním rozjezdu také o tom, že v sobotu jsme s Lukym hráli na svatbě Ivanky a Tomáše. Hezké dopoledne, Luky. Pamatuješ si na to, ale ty jsi nepil.
1: Takže vlastně... hezké dopoledne, ano, je to pravda všechno, co říkáš. I to, že jsem nepil, což samozřejmě málo kdo mě malinko zná, bude věřit, ale skutečně
0: a teď,
1: je to tak.
0: Teď pravdu asi 4 jsi měl.
1: No dobře,
0: ale... to není pití.
1: A jak 4, co pro mě, jo, podívej se na mě, 4, to je nic. A bylo to strašně fajn a vlastně jsme zjistili, že to bez toho alkoholu jako jde.
0: Jde to.
1: Není to ono, ale jde to.
0: Ale jo, jaký si to uděláš. Pro nás absolutně úžasný i v tom, že pro nás chtěli hlavně 90, takže jsme si cítili jako ryby ve vodě.
1: Ano.
0: A bylo skvělý, že vlastně tam byly i známé osobnosti jako Marek Taclík.
1: Ano, Mára, jasně.
0: My jsme hned na začátku, nebo vlastně během té svatby dali spousta lidem přezdívky. Podle toho, komu byli podobní, nebo jak se chovali. No a právě nám tam jeden týpek, jinak skvělej týpek, připomínal i Marka Taclíka, herce, takže hned jsme mu říkali Máro, ačkoliv to byl Luky jako ty.
1: No. Ano, přišel se nám potom představit, říkáme, už nepotřebujeme vědět, ty jsi prostě Mára. Každopádně byl to takový ten správný týpek, který by měl být na každý dobrý party, na svatbě. Hele, myslím, že jsme si i sedli, no a jak říkáš, dali jsme tam, protože samozřejmě ty lidi se ti představujou, já třeba mám na jména špatnou paměť, takže já to de facto zapomenu v okamžiku, kdy oni se mi představějí. No a také právě jsme dali spoustě lidem tam přezdívky.
0: Já to mám na ksichty tohle, já si nepamatuju ksichty, ale vím, že jsme pak už třeba celý večer říkali jednomu pánovi kočí, protože prostě ve hře kočár stvárnil kočího a už to byl pro nás kočí. Jo.
1: Ano, pak tam byla slečna s puntíkovanýma šatama, pro mě to byl puntík prostě.
0: Jo.
1: Měli jsme tam i jednoho travesti, ale to je jedno.
0: To nechme být. Bylo to prostě povedený, dostali jsme slib, že za námi vlastně tihle naši, věřme, že noví kamarádi přijedou do Bezna, kde 14. listopadu oslaví Rádio MBSV 7. narozeniny, takže věřím, že tam to znovu pořádně rozjedeme a že si to užijí třeba s námi.
1: Nutno říct teda, že ta svatba byla docela daleko, Strnadovský mlýn, což je až někde za Benešovem, ale věřím, že jsme si i s těma lidma dostatečně sedli na to, aby vlastně 14. za náma dorazili a byl bych rád, kdyby právě Mára Taclíku dorazil, protože to by tu party pozvedlo zase o level
0: Nás. Rád bych ho ještě viděl, nevím, jestli je to ale blbý, to jsme řešili, hele, budem to řešit za malou chvíli, když v životě potkáš někoho, koho už velice pravděpodobně znovu nikdy nepotkáš, ale je to někdo, kdo ti třeba sedne, třeba na dovolený a tak dále, no řekneme si o tom za chvíli. Na svatbě jsme hráli, jak jsme říkali, skvělé devadesátky, mimochodem i Masterboy.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB.

0: kluky, už jsme toho téma nakousli. Super lidi, které vlastně potkáš, se kterými si sedneš, ať už na dovolené, nebo třeba na nějaké akci. A vlastně teď ani nemáme třeba na Máru kontakt, jo. Skvělý týpek, který se nám prostě zamlouval a my jistě jemu, jako i mnohým dalším, tady doufáme. No ale prostě, jestli ti vadí, že třeba i na dovče, když někoho potkáš, tak velice pravděpodobně už ho nikdy neuvidíš. A když jo, párkrát se to stalo. Já vím, že vy jste tuším byli někde s Davidem, pak tam byl takový ten vysoký, obrovský týpek, jednou za vámi i přijel do Boleslavy. Ale stejně to potom jakoby vyprchá. Stejně nevím, co by se muselo stát, aby ty lidi jako zůstali v tvém životě. To je zase hluboká myšlenka, možná.
1: Ne, je to hluboká myšlenka, ale máš pravdu, protože na tý dovolený tam vlastně jsi v takovém módu, že si to užíváš, jsi v pohodě, všichni ty lidi okolo tebe jsou v pohodě, najdeš tam někoho, s kým si rozumíš, vyměníte si kontakty, občas se stane, nebo většinou se stane, že se třeba i navštívíte a pak to vyprchá, to je jasný, ale tak to prostě je, protože každý máte úplně jiný život, vlastně potkali jste se na pár dní,
0: možná
1: na pár okamžiků. No, jasně, jo, věřím tomu, že kdyby spotkal někoho třeba ve městě, tak byste se třeba potom mohli navštěvovat, ale i třeba ta Praha, jak říkáš, byl to tenkrát, jak jsme mu říkali, Šrek, on to byl takový skoro, ne, on to byl důchodce, strašně obrovský, namakaný, strašná legrace s ním byla, byli jsme, jak říkáš, za ním v Praze, potom on s náma dokonce jel na hory s bandou, to je myslím, tenkrát si tam s námi taky jel, tam jsme byli na toho Silvestra.
0: To je možný. To...
1: A tam jsme vlastně zjistili, že si úplně nemáme co říct a že jsme na něj už jakoby divoký, protože samozřejmě byla tam muzika a všechno, takže toho pána nevím, jestli druhý den nebo ještě ten den jsme vezli zase zpátky do Prahy, protože jsme ho tam vyzvedávali my. Zkrátka to nedal, takže i takhle končí ty, pak samozřejmě jsou tam ty lásky, taky jsem jich na dovolený několik poznal, za Ivetkou do Kladna jsem vlastně dojížděl nějaký čas, samozřejmě jako u všech mých lásek to nedopadlo, ale tak jsou to tyhle ty dovolenkový, je to tím, že seš nastavený prostě v tom modu, i vlastně na té svatbě je možný, že právě s Márou Taclíkovým by jsme se v normálním životě třeba zas tak až tak jako
0: Tam zrovna, jasně, než člověka poznáš, ono to trvá vždycky nějakou dobu, roky to trvá, než ho opravdu poznáš, takže asi jak říkáš, seš v tom módu, ať už na dovolený, anebo třeba
1: jsou
0: na zábavě.
1: Jsou endorfiny, no, jasně. I ta svatba je vlastně taková...
0: Třeba když se s někým potkávám, já vlastně působím tak, že se ani moc jako seznamovat nechci, já jako zase cizí lidi tolik nemusím, jako třeba můj brácha je opak, to je specialista na seznamování. Ten někam přijde, koordinátorku ze zájezdu měl potom doma na gauči, že jo, ne, že by s ní něco měl, ale kamarádský vztah nějaký čas zase, ale jsme u toho opět, jenom nějaký čas a všechno ano. To prostě tak nějak přejde. No.
1: Ten to má, David to má úplně jinak.
0: Ale to že to po té dovolený nebo po té akci vždycky jako nějaký čas dozní. Až vlastně zjistí, že už ty lidi vlastně jakoby nebyli.
1: Ano, ano, ano, ano. Je to tak, dopadlo to tak vlastně možná v 99% všech, a to jsme měli i kamarády, nebo doteďka je považujeme za kamarády právě z Jablonce, Terku s Janisem, za nima jsme jezdili vlastně na dovolený, s námi jezdili relativně pravidelně, ale taky už jsme potom ten kontakt ztratili, občas si napíšem, občas si něco lajknem, ale už domlouváme se 3-4 roky, že se za nima pojedeme podívat. Jablonec 20 minut autem, hele, stejně se k tomu člověk nedostane, skončí to tak úplně vždycky.
0: Jo, skoro vždycky, protože opět Jablonec, zase tvý zamilování.
1: Jasně,
0: a další zhrzená láska vlastně. Takže ono to může přinášet i nepříjemná zklamání, když je člověk procitne, no. Nebo někoho pozná do hloubky. Je to tak moc někdy hezký, až to může být úplně na prd.
1: Je to tak, a ta dovolená, a jak říkáš, jsou tam ty endorfíny a všechno, tam ti všechno přijde naprosto ideální, všechno krásný, a pak ta realita většinou jako bejvá trošku jinde, no.
0: Stejně tak... se vrátíme do Rádia MB.
2: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Na Mladoboleslavsku máme také zatím nádherně, společnost nám dělá sluníčko.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: Dnes v Česku vyvrcholí příliv teplého vzduchu s teplotami kolem 28 stupňů, po kterém se v úterý ochladí a bude pršet. Ve středu se nejvyšší teploty budou držet do 19 stupňů a v druhé polovině týdne se mírně oteplí. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia, zatím ideální, protože se chystám na ryby. No uvidíme. Teď je blíže k současnosti, bude tu Youngblood, za chvíli také do víkend, ale nebojte, do 90. a 80. se vrátíme. Už za malou chvíli.
2: Rádio MB. Rytmus.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: požární signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: MB, popová superskupina iniciovaná časopisem Bravo v Hamburku, Německu a Spojených státech v roce 1998. A jo, já si to třeba dobře pamatuju. Stejně jako další devadesátkovou petelici. Krásné dopoledne.
1: Radio MB.

Four Floor na rádiu MB. A my můžeme pokračovat další informací. Mistrovství České republiky mužů a žen 2026 v Plzni přineslo do českého juda historický moment. Poprvé v historii na mistrovství České republiky vybojovali zlaté medaile dva bratři ve stejný den a oba závodí za TJ Auto Škoda Mladá Boleslav. Bratři kopečtí řádili a my jim samozřejmě gratulujeme. Teď už se nám blíží 10. hodina, takže další zprávy pro nás už bude mít Sára za malou chvíli.

0: Mám pocit, že jsem v předchozím vstupu říkal, že bude 10 hodin, to jsem se spletl. Říkám 10, myslím 11. 11. je tady právě teď, také v příští hodině si dáme velké hity MC Sar, Proclaimers a nebo třeba Squeezer. Teď ale Sára a zprávy.
1: Bylo 11 hodin.
2: Radio MB.
1: Radio MB. To podstatné právě teď.
3: Máme pro vás další aktuální zprávy Rádia MB. V městském koupališti u Jičínské ulice letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše ale bude připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Organizace pomocné tlapky vycvičila za 26 let fungování 300 asistenčních psů, kteří kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Hovoří Jiří Tomášů, který se výcviku věnuje desítky let.
4: Já jsem měl zkušenosti, protože jsem dělal kinologii, prostě ještě na kriminálce, tak jsem měl zkušenosti s ovčákama, jinýma plemenama, ale zjistil jsem, ten labrador, prostě je to empatický zvíře, a který se docela snadno předává, jo. Když se třeba ve dvou let cvičí, tak potom se během třeba, já nevím, 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Jo. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
1: Sportovní servis.
3: Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je při cestách do těchto destinací obvyklé. Místo jednoduchých letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Největší zájem mezi českými fanoušky je o Mexiko. Takové byly další pondělní zprávy. Hezký 8. červen.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme.

0: Tak kluky, venku je zase nádherně.
1: Ano.
0: Jo, všude holky v sukních, v krátkých šortkách.
1: No tak to mi vůbec nepřipomínej.
0: Jasně, a jsme u toho. Co nás chlapi nejvíce přitahuje? Jo, a teď se na to pustíme. Mám tady několik bodů, jestli budeš souhlasit.
1: Dobře.
0: Prý nás nejvíce přitahuje sebevědomí, ale ne arogance. Muže hodně přitahují ženy, které působí jistě sami sebou. Nemusí být dokonalé, ale když se cítí dobře ve své kůži, je to znát v postoji, řeči i očích. Takže sebevědomí, číslo jedna.
1: No tak k tomu se ti můžu vyjádřit. Samozřejmě sebevědomí. Vědomý člověk všeobecně jako v pořádku. Ale pokud ta žena má až moc velký sebevědomí, tak na mě to působí právě, jak říkáš, možná až arrogantně. A já potřebuju takovou ťuňťu. Když má moc velký sebevědomí, tak jasně. Se mnou pravděpodobně nebude vůbec ani bavit.
0: Úplně chápu ten názor. Číslo dvě, přirozenost. Přílišná snaha být perfektní často působí opačně. Mnoho chlapů spíš ocení autenticitu než umělost, ať už jde o vzhled, smích nebo chování.
1: Tak tady můžu souhlasit úplně na 100%, protože takový to přehrávání, zbytečně bejt vtipná, snažit se někomu zalíbit, to nebo jako to nejenom o ženách, ale všeobecně to není dobře. A co se týká vzhledu, tak o tom vlastně my jasně. se bavíme celkem často. Aha. Přirozená krása.
0: Přirozená, něžná.
1: Ano, lehce si třeba podtrhnout oči nějakou linkou nebo něco. To je úplně v pohodě, ale takový ty, ať se na mě nikdo nezlobí, ale ty kačeří rty, nafouknutý, vytetovaný obočí, je to každýho věc samozřejmě, ale na mě to působí úplně opačně asi, než oni si myslejí, že to působí.
0: Vadí ti taková ta u ženy mužská energie?

0: protože by mě utahala, bych řekl pravdu. Ne, samozřejmě musí být energická, musí být přirozeně třeba vtipná, musí se s ní člověk rozumět, veselá hlavně, jo, protože takový ty přinaštvaný holky taky znám, takový, který jsou jako naštvaný na celý život, na celý svět, tak...
1: Ale tak to vycvičíš, upravíš si to, jako...
0: Hele, je mi 41 dokonce a za nebudeš. Celý život se mi nepodařilo dobře. Ani jednu
1: nevychovat. Dobře, dobře. Smysl pro humor, schopnost se zasmát i sama sobě je pro chlapy velké plus. Uvolňuje to atmosféru a vytváří spojení. Je to pro tebe důležité?
0: To je strašně důležitý. Žádnýho kakabuse zakaboněnýho vedle sebe přece nikdo nechce. My jsme bejvali kdysi taky vtipný a...
1: Taky jsme si za sebe dokázali udělat srandu, ty doby jsou pryč. Teď ti rovnou někomu flákneš.
0: Já už si ze sebe teďka jako dělám srandu, co ale protože mi nic jiného nezbývá. Přesně tak. Prostě, no tak jsem vošklivej, tlustej, je to tak, hold, to člověk musí přijmout, no tak proč si z toho neudělat legraci?
1: Jasně.
0: To je právě přesně to, že proč bejt jako naštvaný. Dobrý, není to v pořádku, ale proč bejt kvůli tomu naštvaný, trápit se?
1: To je fajn, že to víš. Tak no. Bod číslo 6, zájem. Ale ne zoufalství, muže přitahuje, když žena projeví zájem, ale zároveň má svůj vlastní život, hodnotu a hranice. Ten zájem je důležitý. No,
0: potřeba nějakou zoufalku, protože...
1: Dobře, 7. bod, ženskost. Každý ji teda definuje jinak, jo? Pro někoho je to jemnost a empatie, o tom jsme mluvili, pro jiného síla a nezávislost. Není jeden správný typ podle všeho, no?
0: No není, každý preferuje něco jiného, ale co se třeba týká mě, pokud se mě ptáš, tak já mám radši takovou tu, o kterou se jako můžu starat. Když je příliš soběstačná, tak tě vlastně v podstatě nepotřebuje. Mm. Samozřejmě, pokud potřebuje pomoc ze vším, nebo pokud je závislá jenom na tobě, to taky není v pořádku. Ale chlap potřebuje cítit takový to, že se o tu ženu prostě musí postarat, nebo že je takovej jako... Takový opečovávatel, jasně. Nebo něco, jako ochránce její. Když je příliš soběstačná, je to pro chlapa.
1: No. Jasně. Dobře, to, co je pro jednoho chlapa, nebo to, co jednoho přitahuje, může být pro jiného úplně mimo. My to chápeme, my to víme. Mně třeba stačí krásné nohy, krásné oči a jsem v koncích. A jsem v pytli, kamaráde, a už se vezu. Ale teď si představ, vidíš na ulici holku, to, že tady na ulici v Mladé Boleslaví každé ráno vidíš jako hodně, teda, bohužel, a dneska bohužel. Jsem zase jel, bylo hezky, jak jsem říkal, zase ty sukínky, a máš problém nenabourat. Co bys musel vidět, abys jako skoro naboural? Popiš tu holku, i třeba začni tím, kolik by jí mělo být, to znamená věk, a pak klidně, co by měla mít na sobě vzhled. Popiš tu holku, jaký vidíš ve svých snech.
0: Kolik by mělo být, to je úplně... relevantní, samozřejmě.
1: Jasně, nemusí samozřejmě to být úplně ideálně, kafein.
0: Ne. Ideálně 20 až 22, ale co si budem povídat, ne.
1: 20 až 22?
0: Ne, dělám
1: jasně,
0: si, dělám
1: to jsou
0: si,
1: krásný takhle, holčiny,
0: to
1: ale...
0: To je to, o čem samozřejmě každý chlap sní, kor takovýhle jako jsme my.
1: Tak taky chlap, co názor, jasně.
0: No, ne, hele, musí, hele, dobře, jsem jaký jsem, ale ta holka musí být spíš hubená a když má trošku odhalený, plochý, hezký bříško a třeba kratší, nemusí být úplně sukně, že to vypadá...
1: Trošku ty nohy, když jsou vidět, budeme rádi.
0: Jak ano. Pásek. Ale když má hezký, opálený, hubený nohy a má fakt sukně někam trošku vyš na kolena, jsem v koncích.
1: Myslel jsem něco reálního. Dobře, ale popisuješ vysněnou holku, jasně, úplně
0: ne,
1: to chápu.
0: Tak takových je jako mraky, sice v životě se o mě neopřeli kolo,
1: potřebuješ
0: ale...
1: Potřebuješ opálený nohy, jo? To jsem myslel, že ne teda zrovna.
0: No tak opálený...
1: Já třeba si myslel, že ty ujíždíš prostě hezký nohy, jo, ale že mi říkáš opálený, vím, že třeba ujíždíš na brejličkách.
0: Ty se mě ptáš, co mě jako zaujme, holka. že bych skoro naboural. Mm-hmm. To ti říkám. Když jsou, ne, nemusí mít opálený, ale pak, když jsou jako, když je holka, která má jako úplně bílý jako nohy, ne, nevadí mi to vůbec, to se dostáváme někam, aby to nevyznělo zase blbě, ale ty ses mě ptal, co by se muselo stát, jasně. Co mě zaujme, abych skoro naboural. Tak jsou to právě jako hezký nohy.
1: Takže modelka. Skoro.
0: To není pravda. To není pravda.
1: Ale popsal si tady tak jako. Já vím, že není.
0: Když řeknu hezký, opálený, hubený nohy, no. Dobře, hubený, úplně bejt. Nemu se, ale prostě hezký. Nevím, já se dostávám, abych tady teďka nezněl jako úplně.
1: Protože máme rádi
0: třeba.
1: Takovou tu přirozenost. Vím, že to máme oba, ale pak jsi mi tady řekl, ale jo, já to asi jako svým způsobem úplně chápu. No. To, co bych jako asi bych se taky jako ohlít a zapomněl bych na to, že řídím. No. Asi to chápu. A přitom.

0: přirozenost je tam taky důležitá a to může být vlastně, a to můžeš mít bílý nohy nebo jaký chceš.
1: Ano, a jak říkáš, když ta holka má hezký oči, ze kterých vlastně září taková ta...
0: Tak... Jo, takový, jak se lehce usměje.
1: Tak
0: a
1: jo.
0: Strašně září úplně celá.
1: Jo, tak jo. Pak už vlastně nezáleží skoro na ničem. Ale, jak říkáš, máme oba dva podobný styl nebo podobný vkus. Hezký bříško, hezký nohy a jsme ztracený prostě.
0: No necháme to být,
1: ale
0: protože...
1: chtěl bych říct, že už beru jako téměř všechno, takže to není vůbec nic.
0: Ne, to není seznamka, to si prostě teďka jako opravdu povídá. Ne.
1: Nepiš... Kdyby přece jenom někdo, ale...
0: Prosím vás, nepište nám teďka, jo. Jinak kluky ho najdete v kulturáku normálně tady.
2: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: Loser na rádiu MB. Tamagoči jsme si hráli, ano, to se k těm devadesátkám samozřejmě hodí. Já jsem mýval Tamagoči, kdo ne, no. Mýval jsem zelené a měl jsem dinosaura, přátelé. Tenkrát mi drahé Tamagoči koupil brácha, tak dodatečně děkuju. Před námi kapela Nebe, taky si dáme Miley Cyrus v této hodině, rovněž Mel C. A nebo například Sabrina, takže si to užívejte, užívejte si pondělí s datem 8. června.
1: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: u nás na Mladoboleslavsku, věřím, že i u vás je nádherně. 22 stupňů, sluníčko, no prostě ideální dopoledne to je.
1: Kabát nebo kraťasy, tady je předpověď počasí.
0: No, jestli kabát, tak jste blázni. Dnes bude jasno až polojasno, k večeru v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 25, 26, 27, něco takového, pohodička. Korona právě teď. Rádio.

0: Miley Cyrus na rádiu MB. Dobrá zpráva, dánský fotbalový reprezentant Christian Eriksen, který včera při přípravném utkání s Ukrajinou podruhé v kariéře skolaboval na hřišti, je v dobrém stavu a náladě. Podle týmového lékaře bude 34-letý záložník brzy propuštěn z nemocnice. Eriksen právě včera skolaboval 5 let poté, co při utkání s Finskem na mistrovství Evropy v Kodani prodělal zástavu srdce. Vykašlat se na celý fotbal, ale ono se to řekne, já vím. Zdraví je ovšem nejpřednější.
1: Radio MB.
2: Radio MB.
1: U

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhel na skladí, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: bylo 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Máme pro vás další zprávy Rádia MB. Policie České republiky v Mladé Boleslavi zintenzivnila dohled nad neukázněnými řidiči, kteří riskantní jízdou a hlukem narušují noční klid. Jde o reakci na upozornění občanů a podnět, který vzešel z jednání poradního sboru primátora pro bezpečnost. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěc. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta hovoří o financování.
3: Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří, podobně jako třeba podporuje záchranu a rekonstrukci pevnostních měst Jaroměř a Josefov, na to je speciální program na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
0: Sportovní servis.
2: Obránce Slávie Igoch Okbu se vážně zranil při tréninku s národním týmem Nigérie na přípravný zápas s Portugalskem. Podle médií má 26-letý fotbalista zřejmě přetrženou achilovou šlachu na levé noze. Další zprávy jsou za námi. Přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio. Oh man.

0: Dětský den bude 13. června na koupališti v Zavadilce, když začátek bude ve 2 odpoledne. Těšte se na skákací hrad, pěnu i dobrodružnou stezku.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na

0: a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
1: Rádio MB.
0: Víc hitů než semaforů v Bolse.

0: Pohodové pondělí, pardubická kapela Vypsaná fixa své nové album Ideál nazvala podle v minulosti v tuzemsku hojně používaných míčků na stolní tenis. 11. studiová nahrávka rockové čtveřice vedle CD a vinilu vychází také v podobě speciálního boxu, z něhož se po rozložení stane pingpongový stolek, včetně sítě. Křest alba se uskuteční 20. srpna v areálu 7 v pražských Holešovicích. Frontman skupiny Michal Mareda, vystupující pod jménem Mardy, dále řekl:
1: každý, kdo tam dorazí, bude překvapený účastí těch, kteří pokřtí tu desku. Takže se tam objeví určité legendy stolního tenisu. Myslím si, že to bude zajímavý večírek a kdo to má daleko do Prahy, tak může dorazit do libovolného města, které se vybere na našich stránkách, kde je seznam zhruba 12 koncertů, kde my vystoupíme a pokřtíme tam ten ideál taky.
2: Radio MB.

0: sleep tonight, I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant. I won't call on you at all.
1: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz. Za!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Rádio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: bylo 13 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB, to podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB nabízím právě teď. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Součástí bude supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření projektu je plánováno na polovinu roku 2027. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny se armáda přizpůsobí tempu náborů.
3: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují. Aby splnili kvalifikační požadavky.
0: Sportovní servis.
2: Kanoistka Martina Sadková obsadila v závodě světového poháru ve vodním slalomu v Pražské Troji 2. místo. Za vítěznou Australankou Jessicou Foxovou zaostala o pouhých 28 setin vteřiny. Tereza Knéblová skončila 7., Tereza Michalová 9. Zprávy jsou za námi, na řadě je muzika.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
2: Rádio MB. Rádio MB. Určuj.

barák děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: krásný den vám přeju, ovšem ochladí se a na parné dny si musíme ještě chvíli počkat. Biotop Kosmonosy, koupaliště v Penátkách nebo v Bělé pod Bezjezem, tam už byla nebo je koupačka možná, v Mladé Boleslavi se na to pravé letní počasí čeká. Voda ke koupání vhodná je v Dolním Bousově, anebo v Bakově nad Jizerou v místním Písníku je voda, která má mírně zhoršené vlastnosti. V Luštěnicích se pak čistí bazén v těchto dnech. No a místa, která ještě rovněž nejsou v provozu, Dobrovice, Dolní Bukovina, Klášter, Hradiště nad Jizerou, Semčice a nebo Všejany.
1: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
2: Hey, I'm doing this like nobody's listening. Like I'm just writing for myself. Like.

0: If you know, you know. Yeah. Day ones.
1: Radio MB. Víc hitů než semaforů v Bolse.
2: You shot me so damn well. You shot me then.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Dětský den bude 20. června v obci Plužná. Těšte se na podmořský svět se SpongeBobem. Začínat se bude ve 14:00. Na místě bude lanové centrum, střelnice, stezka s úkoly, animační program, skákací hrad a další atrakce.
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: bylo 14 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Máme pro vás další aktuální zprávy Rádia MB. V městském koupališti u Jičínské ulice letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše ale bude připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Organizace pomocné tlapky vycvičila za 26 let fungování 300 asistenčních psů, kteří kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Hovoří Jiří Tomášů, který se výcviku věnuje desítky let.
3: Já jsem měl zkušenosti, protože jsem dělal kinologii, prostě ještě na kriminálce, tak jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem, že ten labrador prostě je to empatický zvíře, a který se docela snadno předává. Jo, když se třeba ve dvou let cvičit, tak potom se během třeba, já nevím, 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Jo. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je při cestách do těchto destinací obvyklé. Místo jednoduchých letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Největší zájem mezi českými fanoušky je o Mexiko. Takové byly další pondělní zprávy. Hezký 8. červen.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav, Erbenova 790, Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz
1: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Je krásně rozjetý, hudba, zatím ještě slunce a taky pohoda. Já vás v tuhletu chvíli zdravím od mikrofonu Rádia MBNO a pro další dvě hoďky jsem v tom s váma. Pokud špatně snášíte třeba právě pondělky, pokusíme se s tím něco udělat. Já osobně jsem skoro rád, že víkend je za mnou, jelikož já ho měl pracovně hodně náročnej. Za celý dva dny jsem naspal dohromady tak asi zhruba 3 hodinky. No a tak jsem rád, že jsem si dneska mohl jít do práce odpočinout. Chápu ale, že někomu se po víkendu stýská, tak nebudu provokovat. No a do nálady se vás pokusím dostat naším playlistem, kde jsem speciálně pro tento účel vybral Aquu, Daru Rollins, dáme si Baltimoru, nebo za malou chvíli už taky Robina Schulze. No a společně vyrazíme k oceánům. Koukal jsem, že spousta z vás vyrazila už v tento čas k moři, takže to beru trochu jako provokaci, ale přeju vám to samozřejmě. Každopádně se ale slaný vodě budeme lehce věnovat. Já jsem Luky, u mě je všechno připravený a já to tedy spouštím. Robin Schulz, Only Way Is Up.
1: Rádio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

Já vím, že když se řekne oceán, není to zrovna zajímavý téma pro každýho, ani se mnou tohleto nic moc nedělá, ale když jsem se v tom začal trochu vrtat, zas tak nezajímavý téma to není a my se tady společně mrkneme na ty nejzajímavější fakta. U nás se v Čechách oceán nenajdeme, u nás v Mladý Boleslavi už tuplem ne, my si tady musíme vystačit s koupalištěm, no a i když i tam to přes léto hodně žije, v oceánech je přes 80% veškerýho života. Podle nejnovější informací a průzkumů je součástí oceánů 750 tisíc rostlinných a živočišných druhů a jsou to celkem rarity. Od žraloků, který mohou vážit až 200 kilo, přes ryby, kterým roste z hlavy poblikávající světýlko, až po jasovce, který se při rozmnožování připíchnou do krevního oběhu partnera. Tohle je sice všechno fascinující, ale co by vás mohlo zajímat víc, to je fakt, že v oceánech je zlato za 771 bilionů dolarů. Než se ale rozběhnete schánět letenku k oceánu, není nijak jednoduchý tohleto zlato z oceánu získat. Respektive neexistuje žádný způsob, který by se finančně vyplatil. Ale hele, zlatý český ručičky by si za 771 bilionů dolarů mohli poradit. Tak pokud to vymyslíte a vytěžíte, nezapomeňte, kdo vám dal tip. No a my od oceánu půjdeme zpátky k muzice. Posílám Of Monsters and Men, Little Talks. Jdeme na to, jste s rádiem MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz

0: Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Tyca Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Tak přátelé, je tu sice teprve léto, tedy za pár dní samozřejmě, aby mě někdo nebral za slovo, ale co se týká mladoboleslavského hokeje, tady už jsou přípravy určitě v plném proudu. My se nemůžeme dočkat, první přípravný zápasy bruslařů nás čekají už od 6. srpna na ledě Liberce. Domácí zápas v přípravě potom je naplánovaný na 11. srpna, což není zas až tak za dlouho, ale taky se nám už za chvilku, přátelé, rozběhne prodej permanentek na hokej. Konkrétně už 22. července odstartuje právě předprodej a na letošní sezónu bude stát permice na sezení 8 850 korun, na stání 7 550, no a na 300 vyjde permice na stání pro děti do 15 let, ZTP a seniory nad 65 let. Takže už zhruba za 14 dní můžete nakupovat a těšit se na sezónu společně s námi. Myslím, že všichni jsme moc zvědaví, jak se bruslařům povede v nové sezóně a věříme, že dobře. Rozhodně budeme fandit, ale teď fandíme muzice a to i bez permice. Za seba s ním, to je nádhera při pondělku. Rádio MB.

0: 15 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Máme pro vás další zprávy Rádia MB. Policie České republiky v Mladé Boleslavi zintenzivnila dohled nad neukázněnými řidiči, kteří riskantní jízdou a hlukem narušují noční klid. Jde o reakci na upozornění občanů a podnět, který vzešel z jednání poradního sboru primátora pro bezpečnost. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěc. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta hovoří o financování.
3: Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří, podobně jako třeba podporuje záchranu a rekonstrukci pevnostních měst Jaroměř a Josefov, na to je speciální program na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
0: Sportovní servis.
2: Obránce Slávie Igoch Ogbu se vážně zranil při tréninku s národním týmem Nigérie na přípravný zápas s Portugalskem. Podle médií má 26-letý fotbalista zřejmě přetrženou achilovou šlachu na levé noze. Další zprávy jsou za námi. Přeji vám krásný den.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Světový den oceánů, den nejlepších přátel nebo den pojmenuj svůj jete. Tohle všechno je 8. červen. Oceán jsme probrali, nejlepšího přítele můžete dneska pozvat třeba na skleničku. No a den pojmenuj svůj jet, tam si každý musí odpovědět sám. Každopádně máme tu taky pondělní odpoledne s muzikou, kterou pro vás ladíme na vašem rádiu MB a je dobře, že jste s námi, respektive do 16. hodiny ještě se mnou, protože my rozhodně nepolevujeme a v pondělním odpoledním úletu si pár songů taky ještě dáme. To je odpolední úlet na rozjezd nového pracovního týdne. Za malou chvilku už se podíváme na Lego, ale teď si dáme další muziku. Mezi 15. a 16. nás čekají ještě Alchymie, Roxette, 21 Pilots a teď už Mark Korns. Tak přeju pohodu a fajnovej poslech.
1: Radio MB.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kamarádi, jdeme se v tuhletu chvíli podívat na Lego. Nejenom, že šlápnutí na Lego je údajně jednou z nejbolestivějších věcí na světě, tedy asi hnedka po porodu, také nedávno jsem od synovce dostal úkol, že mu mám složit autíčko ze stavebnice Lego. Takový to jednodušší, ze kterého jde složit buď bugina nebo formule. Synovec chtěl tedy formuly, no vyšla z toho bugina, zaplať pánbu tedy za ní, protože jsem se s tím páral snad 3 hodiny. Sice jako u toho byl skvěle udělaný návod, ne jako ty u skříní z IKEA, ale i tak jsem se zapotil. Měla zhruba 500 dílků a všechny takový strašně maličký. No nic, co bych si chtěl zopakovat. Neumím si vůbec představit, že by za mnou přišel s novou stavebnicí, kterou představilo Lego. Jde o dosud největší stavebnici v historii. Ikonickou barcelonskou katedrálu Sagrada Familia. A tahle ta skládačka má 12 060 dílků. No a čas potřebný k jejímu sestavení má být údajně 25 až 35 hodin. Jako 12 000 dílků? No, já jsem si to přepočítal podle těch dílků a času při mojí stavbě autíčka pro synovce. No, vychází mi to, že konkrétně já bych tuhletu katedrálu stavěl v kuse nějakých 80 hodin bez přestávky. Což je zhruba stejně tak dlouho, jako se stavěla opravdická katedrála Sagrada Familia. No a co vy? Máte rádi velký skládačky? Nebo na to nemáte trpělivost stejně jako já? Upřímně, to auto z Lega mít o zhruba 10 dílků víc, nedal bych to už psychicky. Každopádně 12 000 dílků, to je úlet.
1: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

0: Hype, kamarádi, vy jste si naladili vaše rádio MBF v uplynulých dvou hodinách. Jsme se taky ladili s odpoledním úletem, ale před námi 16. hodina a já se tedy budu pro dnešek loučit. Pondělí jsme zvládli, většinu máme za sebou, no a teď už nám zbývají jenom 4 dny do dalšího víkendu, takže je to sice ještě dlouhá doba, ale společně zabojujem. No a bojovat budeme zase zítra mezi 14. a 16. Já vám sem za chvilku pošlu Romana, opět s vámi dnes moudře pohovoří a i nějakej ten song pošle, takže vy se můžete těšit na hodinu s Romanem, posléze taky na hodinu s Davidem a já se přihlásím zítra. Na rozloučenou ode mne letí Holky, můj kluk je song, kterým se s vámi rozloučím. Takže mějte dobrou náladu, mějte dobrý odpoledne a já se s vámi loučím. Takže čau.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 12 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Aktuální zprávy Rádia MB nabízím právě teď. V Kosmonosech roste nová nákupní zóna. Nachází se mezi silnicí 1/38 a Depřskou ulicí. Součástí bude supermarket, lékárna a další provozovny. Dokončení a otevření projektu je plánováno na polovinu roku 2027. Armáda za 5 měsíců letošního roku nabrala 1400 vojáků. Cíl je 1800 za rok a 450 členů aktivních záloh. Podle ministra obrany Jaromíra Zuny se armáda přizpůsobí tempu náborů.
3: Přijmeme taková organizační opatření i rozpočtová opatření, abychom vyhověli všem žadatelům, kteří splní podmínky a chtěli v letošním roce do armády České republiky vstoupit. Já už jsem od 1.7. navýšil i početní tabulky velitelství výcviku Vojenské akademie ve Vyškově. Na konci roku opět budou posíleny, tak aby tam byly zajištěny kapacity výcviku a těch odborných nástavbových kurzů, které ti vojáci potřebují, aby splnili kvalifikační požadavky.
0: Sportovní servis.
2: Kanoistka Martina Sadková obsadila v závodě světového poháru ve vodním slalomu v Pražské Troji druhé místo. Za vítěznou Australankou Jessicou Foxovou zaostala o pouhých 28 setin vteřiny. Tereza Kneblová skončila sedmá, Tereza Michalová devátá. Zprávy jsou za námi, na řadě je muzika.
0: Radio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina je na Malinách. Začátek bude v 15 hodin.
0: Hudba z našeho regionu.

0: Otník na rádiu MB, to znamená za námi je regionální muzika. Přeju vám krásné odpoledne, je tady hodina s Romanem, budeme spolu až do 17. Kamarádi, chystáte se letos někam na dovolenou? Já předpokládám, že jo, i kdyby třeba někam po Česku nebo k moři. Přeju vám, ať si to pořádně užijete. Třeba David se tento týden chystá do Polska, my zase uvažujeme o tom, že se pojedeme podívat do Olomouce, proč ne? David chystá Bulharsko, Luky Turecko, Sára třeba Řecko, já v tom ještě jasno nemám. My budeme čekat zase na poslední chvíli, ale právě Bulharsko by vás mohlo možná tak trošku nepotěšit. Češi si ho dlouhá léta spojují s cenově dostupnou dovolenou u moře. Aktuální ceník z letoviska Zlaté písky ale řadu turistů nepříjemně překvapil. Za sluneční klehátko a matraci totiž návštěvníci zaplatí v přepočtu stovky korun denně. No a na sociálních sítích už se samozřejmě rozproudila debata o tom, zda už ceny nezašly příliš daleko. No jo, tak jedno je jisté, vydělávat chtějí prostě úplně všude. Dokonce i nejznámější kostel v Německu zavádí vstupné. A výše poplatku vyvolala zděšení. Za vstup do kolínského dómu od července zaplatíte 12 euro v přepočtu 290 korun. Tahle novinka má své zastánce i odpůrce. Nevím, no, na kukačku do kostela za 300, nechám to na vás. Další muzika, tu nechte na nás, bude skvělá. Blue System, Me and My, anebo Rybičky 48. Krásné odpoledne.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Europress Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Prondo hledá do svého týmu posily na pozici prodavače nebo prodavačky náhradních dílů pro provozovnu Kosmonosy. Požadujeme znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
2: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
1: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
3: Rádio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Tak jako každý všední den i dnes si mezi 16. a 17. hodinou dáváte hodinu s Romanem. V pátek to opět zase pořádně ožilo na Valečově, vystoupila tam kapela Vypsaná fixa. No a tento týden si dáváme pauzu, znamená to, že v dopoledním rozjezdu pro vás volňásky na valečovské léto nemáme, ale vy se můžete těšit na 19. června, to bude zase pořádně velký a myslím, že vás tam bude hodně, protože dorazí kapely Harley, Komunál a Krleš. No a nezapomeňte na to, že už tento týden nám začíná také fotbalové mistrovství světa. Na program těch nejbližších zápasů se podíváme za malou chvíli.
1: Radio MB.

0: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým. Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
1: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
2: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: kanalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Dočkali jsme se, tento týden startuje fotbalové mistrovství světa. Ze všeho nejdříve ve čtvrtek ve skupině A na sebe narazí Mexiko a Jihoafrická republika. Tento zápas začne v 21 hodin. No a pokračovat budeme v pátek ve 4 ráno Česko versus Jižní Korea ve skupině A. Ve skupině B na sebe narazí Kanada a Bosna a Hercegovina. Tento zápas začne v 21 hodin. Ale ten pátek, to si budeme muset teda přivstat. Někteří už možná budou koukat v práci. Každopádně další dva zápasy se budou hrát v sobotu. Spojené státy americké vyzvou Paraguay ve 3 ráno a v 21 hodin začne utkání Katar-Švýcarsko. Naši pak hrají další zápas 18. června. Začne se v 18 hodin, takže to je dobrý a tentokrát vyzveme Jihoafrickou republiku. Tak co myslíte, vidíte to na postup ze skupiny alebo absolutně ne? Já si myslím, že bychom překvapit mohli. Korea, Jihoafrická republika, Mexiko, je to hratelný, no ale musíme do toho dát všechno, jako my, když vybíráme muziku. Přeju vám hezký podvečer, za chvilku mě u mikrofonu střídá David.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: 17 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Máme pro vás další aktuální zprávy Rádia MB. V městském koupališti u Jičínské ulice letos oficiálně začne sezóna v sobotu 20. června se zahájením letních prázdnin. Vše ale bude připraveno ke spuštění již v polovině června. Pokud by v druhé polovině června nepřálo příliš počasí, bylo by koupaliště otevřené jen o víkendech, v horkých dnech naopak i ve všední dny. Organizace pomocné tlapky vycvičila za 26 let fungování 300 asistenčních psů, kteří kromě tělesně postižených pomáhají i autistům nebo lidem s epilepsií. Hovoří Jiří Tomášů, který se výcviku věnuje desítky let.
3: Já jsem měl zkušenosti, protože jsem dělal kinologii, prostě ještě na kriminálce, tak jsem měl zkušenosti s ovčákama a jinýma plemenama, ale zjistil jsem ten labrador, prostě je to empatický zvíře, a který se docela snadno předává, jo. Když se třeba ve dvou let cvičí, tak potom se během třeba, já nevím, 14 dnů krásně předá, což u ovčáků prostě neexistuje. Jo. Ty lidi od nás toho psa dostávají zadarmo a je dostávají ho do zápůjčky.
0: Sportovní servis.
2: Čeští fanoušci cestu na fotbalový šampionát v Severní Americe podnikají ve větších skupinách, než je při cestách do těchto destinací obvyklé. Místo jednoduchých letů si někteří sestavili složitější plány cest mezi dějišti zápasů. Největší zájem mezi českými fanoušky je o Mexiko. Takové byly další pondělní zprávy. Hezký 8. červen.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Rádio MB. Rytmus Mladé Boleslavská.
1: Pokračuje pondělí s datem 8. června, 159. den roku 2026. Svátek slaví Medardové. Víte, jak to je? Medardova kápě, 40 dní kape. Dneska neprší, tak třeba nás čeká hezké léto. Každopádně narozky slaví herec Lukáš Vaculík. A co si budeme hrát v téhle hodině? Dáme 24/7 Eda Sheerana, nebo třeba taky Benga Boys, tak určitě zůstávejte dál dobře naladěni. Jaký bizarní zásah mají za sebou slovenští policisté, tak to si řekneme taky. No a podíváme se někam na dovolenou. Tak hezký den.

zvědavej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB.
4: Rádio MB.
3: Kde končí signál?
4: My

0: Pěkný den s rádiem MB vám od mikrofonu mezi 17. a 18. přeje David. No a bizarní zásah má za sebou hlídka bratislavské policie. Představte si, ta zastavila mladíky, kteří jeli nočním městem na gauči a ten byl připevněný k elektrokoloběžkám. No, tak asi si docela zahrávali, dostali pokutu samozřejmě a myslím si, že už tenhle kousek jen tak nezopakují. Jsme rádio MB, servírujeme další hudbu.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Pěkný den s rádiem MB, pondělí 8. pokračujem. No a Bulharsko si Češi dlouhá léta spojují s cenově dostupnou dovolenou u moře. Představte si ale aktuální ceník z letoviska Zlaté písky, ale řadu turistů hodně nepříjemně překvapil. Za slunečník, lehátko a matraci totiž navštěvníci zaplatí stovky korun denně. No a na sociálních sítích to vře. Rozproudila se debata o tom, jestli už ceny nezašly příliš daleko. Tak co vy, byli jste v Bulharsku? Klidně mi napište na web www.radiomb.cz, máme tam chat. Přátelé, kamarádi, teď se loučím, těším se na slyšenou opět zítra po 17. hodině. Radio MB.

0: 18 hodin.
1: Radio MB.
0: Radio MB. To podstatné právě teď.
2: Máme pro vás další zprávy Rádia MB. Policie České republiky v Mladé Boleslavi zintenzivnila dohled nad neukázněnými řidiči, kteří riskantní jízdou a hlukem narušují noční klid. Jde o reakci na upozornění občanů a podnět, který vzešel z jednání poradního sboru primátora pro bezpečnost. Liberecký kraj už je podle katastru nemovitostí vlastníkem horského hotelu a vysílače Ještěc. Hejtman Libereckého kraje Martin Půta hovoří o financování.
3: Věřím, že český stát takhle výjimečnou stavbu podpoří, podobně jako třeba podporuje záchranu a rekonstrukci pevnostních měst Jaroměř a Josefov, na to je speciální program na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ale i kdybychom nedostali žádné peníze od státu a nedostali žádné peníze z modernizačního fondu, tak je rekonstrukce Ještědu v investičních možnostech kraje. Není to žádná věc, která by znamenala, že kraj nebude schopen plnit své základní funkce.
0: Sportovní servis.
2: Obránce Slávie Igor Okbu se vážně zranil při tréninku s národním týmem Nigérie na přípravný zápas s Portugalskem. Podle médií má 26-letý fotbalista zřejmě přetrženou achilovou šlachu na levé noze. Další zprávy jsou za námi. Přeji vám krásný den.
0: Rádio MB.
1: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dětský den bude 27. června v Mladé Boleslavi na Koupališti. Balonky od Adélky, Krejčík Honza, dětská show Mouchy a hudební skupina Je na malinách. Začátek bude v 15 hodin.
0: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český fotograf, který v roce 2000 obdržel v soutěži Czech Press Photo za snímek z pražských protestů proti globalizaci hlavní cenu, titul Fotografie roku. Se snímky z téže události získal první cenu v kategorii Aktualita soutěže Fuji Euro Press Photo Awards 2000. Jaroslav Kučera, Černobíle 70. až 90. léta. Městský palác Tempel od 28. května do 28. června. Více na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.

0: práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Špatný signál?
1: My jsme všude.
2: Rádio MB.

0: Pohodové pondělí pardubická kapela Vypsaná fixa své nové album Ideál nazvala podle v minulosti v Tuzemsku hojně používaných míčků na stolní tenis. 11. studiová nahrávka rockové čtveřice vedle CD a vinilu vychází také v podobě speciálního boxu, z něhož se po rozložení stane pingpongový stolek, včetně sítě. Křest alba se uskuteční 20. srpna v areálu 7 v pražských Holešovicích. Frontman skupiny Michal Mareda, vystupující pod jménem Mardi, dále řekl:
1: každý, kdo tam dorazí, bude překvapený účastí těch, kteří pokstí tu desku. Takže se tam objeví určité legendy stolního tenisu. Myslím si, že to bude zajímavý večírek, a kdo to má daleko do Prahy, tak může dorazit do libovolného města, které se vybere na našich stránkách, kde je seznam zhruba 12 koncertů, kde my vystoupíme a pokstíme tam ten ideál taky.
2: Radio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Zapni světla!

0: signalizace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuřata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, zapni a neřeš.

0: kam za zábavou na Mladoboleslavsku.
1: Ve volnočasovém areálu Obora Park Kosmonosy se 19. června uskuteční koncert kapel No Talent a Fantasy Music. Vstup bude zdarma a začínat se bude v 18 hodin.
0: Rádio MB.
2: Rádio MB.
0: Kde končí signál?
2: My

přestože oči mám a nevidím. A máma s tátou říkaj, jednou přijde štěstí tvý. A pak si stála ve dveřích, řekla si jenom, já vidím to, co ty.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.
4: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have

0: Krásný den vám přeju, ovšem ochladí se a na parné dny si musíme ještě chvíli počkat. Biotop kosmonosy, koupaliště v Penátkách nebo v Bělé pod Bezjezem, tam už byla nebo je koupačka možná, v Mladé Boleslavi se na to pravé letní počasí čeká. Voda ke koupání vhodná je v Dolním Bousově, anebo v Bakově nad Jizerou v místním Písníku je voda, která má mírně zhoršené vlastnosti. V Luštěnicích se pak čistí bazén v těchto dnech. No a místa, která ještě rovněž nejsou v provozu, Dobrovice, Dolní Bukovina, Klášter, Hradiště nad Jizerou, Semčice a nebo Všejany.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme uhlotérii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhlotérii.
3: Radio MB.

0: message.
1: Bylo 20 hodin. Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kultura města zve do městského paláce Tempel na retrospektivní výstavu fotografa Jaroslava Kučery s názvem Černobíle 70. až 90. léta. Jaroslav Kučera je významný český

0: znalost v oboru a práci na PC. Životopis zasílejte na prondo@prondo.cz. Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Špatný signál? My jsme všude. Radio MB.

Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.

0: specializace. Najdete nás na www.alkamont.cz.
1: Máte hlad a chcete potěšit celou rodinu? Potom je to jisté, zvolte Tycu Christe. Nabídka je bohatá, máme i grilovaná kuzata. Budou tady za chvíli, objednej i tortily.
2: Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
3: Radio MB, vypni hlavu, zapni nás.

0: Kultura města zve do sboru českých bratří na velkou výstavu malíře Vladimíra Komárka, jedné z významných osobností českého výtvarného umění 20. století. Jeho obrazy, grafiky i ilustrace si získaly srdce mnoha obdivovatelů. Výstava probíhá od 27. května do 30. června. Vernisáž za účasti Vladimíra Komárka mladšího se uskuteční 27. května od 17 hodin. Více informací najdete na www.kultura.mb.cz a na Facebooku.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
1: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
3: Radio MB.
4: Jediné mladoboleslavské rádio.